nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: that Sharon?
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
1: Přesně! Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
0: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
1: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
2: Prior je tady totiž pro vás.
3: Slyš, poutníče! Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

Hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, helmy si moc dobře nevedou. Solej sirky,

0: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé pro lepší den.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V Česku včera padaly teplotní rekordy na zhruba desetině meteorologických stanic měřících déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Doksech na Litoměřicku s 36 stupni Celsia, kde ale tato teplota na překonání rekordu nestačila. Na rekordní hodnoty se teploty dostaly třeba v Domažlicích a v Lednici a Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Polský prezident Karol Nawrocki se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. Zelenský vyvolal v Polsku pobouření, protože nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. A jdeme na sport. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a na mistrovství světa si připsali první výhru. Favorit rozhodl ve Filadelfii 3 góly v úvodním dějství. Jihoameričané mají se 4 body takřka jistou účast ve vyřazovací fázi. Naopak karibský stát skončí ve skupině C poslední a jako první tým turnaje přišel o šanci na postup. Maroko pro změnu porazilo Skotsko 1-0. Ismail Saibari vstřelil už ve druhé minutě nejrychlejší gól na tomto šampionátu. Spojené státy porazily Austrálii 2-0. Zvládli i druhý zápas skupiny D na domácím mistrovství světa a zajistili si postup do vyřazovací fáze. A teď už jdeme k nám do regionu.
5: Nahlédněte do života našich předků a poznejte, jak vypadal běžný den v domácnosti paní mlynářky. V Hoslovickém mlýně ožijí tradiční venkovské zvyky. Uvidíte praní prádla v neckách, ukázky dobových domácích prací i pečení chleba v původní historické peci. Akce nabídne setkání s tradicemi na jihočeském venkově.
6: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
7: Jasná až polojasná obloha, odpoledne až oblačno a místy přehánky nebo bouřky v Čechách, denní maxima 29 až 33 stupňů Celsia. No a taky pozor, čeká nás nějaká ta bouřka.
3: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
7: Ale co nás čeká teď, je Summer Party. Lea Dindější s vámi, hezké dobré ráno. Sobota, víkend startuje na Hit Radio právě teď společně s nejlepšími letními pečkami. Co víc si přát, tak hezké dobré ráno a pravou nohou do toho nového dne.

Hezké dobré ráno. Tak je to tady, léto nám oficiálně začíná zítra a za týden prázdniny. Skvělý pecka paráda. Takže kamarádi, oficiálně v režimu žádné starosti. Jenom sluníčko, drinky a hlavně skvělá hudba. A jestli vám někdo dneska bude říkat, že tancujete moc, tak já mám pro něj úplně jednoduchou odpověď. Shut up! Protože na summer party platí jediné pravidlo. Kdo neskočí do rytmu, ten asi čeká na zimu nebo nevím, tak zvedáme ruce, kontrolujeme, jestli máme dost energie na další písně, protože summer party pokračuje a končí až zítra v 18 hodin večer. Takže teď mám pro vás skvělou pecku 90. let. Tohle je Sin with Sebastian a jejich Shut up and sleep with me, come with. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

0: Hezké dobré ráno, sobota, 20. červen. Bude horko, sem tam nějaká kapka deště, možná bouřka, tak ať už budete dělat cokoliv, užijte si ten den naplno. My pokračujeme dál, protože summer party pokračuje, teplota nám pomalinku venku bude stoupat a my budeme vytahovat pro vás zvuk, který tak trošku voní po Itálii, neonových světlech a třeba tanci až do rána. Co tahle pecka? Italo disco, sì signorita, Color za chviličku. A aby toho nebylo málo, tak dáme trošku i změnu nálady, pořád léto, pořád pohoda, tak přidáme trošku elegance, nostalgie a toho správného večerního vibeu. Třeba i takový typ, co si večer můžete pustit, protože vás čeká ještě tohle. Jo, takový ten moment, když už slunce pomalinku zapadá, drink je v ruce a člověk si říká, jo, přesně proto máme léto. Tak i tohle za moment z éteru Hit Rádia. Hezké dobré ráno.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
4: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj.
5: Vyhlášené thajské masáže Bantaj. Poukaz na thajskou masáž. To nejlepší poděkování pro učitele vašich dětí. Informace na ban-thai.cz. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
6: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
7: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
8: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
9: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý Český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas, počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
10: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
11: Přesně! Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
10: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
11: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
12: Prior je tady totiž pro vás.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
14: Senkor.
15: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
14: Sunex.
15: Sunex.
14: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
16: Hit Radio.
17: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Františkovi Lázně Mandraže. Hezké dobré ráno, minutka po půl osmé. My pokračujeme dál, protože Itálie nám dneska posílá takovou pořádnou dávku štěstí, energie, taneční nálady, hlavně dobré nálady. Tak pokud máte volné ruce, nohy, že třeba právě někdo z vás vstává, tak song, který nás čeká, je vlastně taková předělávka hitu z roku 1982, původně od El Baño a Romina Power. Felicita, určitě znáte. Tak my si dáme jeho takovou novější verzi, novej kabát. A je to od Gabry Ponte, Felicita 2025. Letí za vámi právě teď. Felicita.

0: One Republic, dobré ráno. Každopádně, přátelé, kamarádi, dnešní den 20. června. Kdo slaví, co se dneska děje? Tak prosím vás, údajně dnešní den 26. je ten nejšťastnější den v roce. Tak já vám nevím, já si myslím, že máme nejšťastnější den v roce vždycky, když se ráno vzbudíme a jsme zdraví. Je to tak? Pokud souhlasíte, dejte vědět, nebo jaký je podle vás nejšťastnější den v roce na 777-937-777. Taky vzhledem k tomu, že nás čekají opravdu velká horka, tak je den zmrzliny. Tak jaká je ta vaše oblíbená? Mluvím tady, jak kdyby to byl Filip, který tu dneska bohužel není. Tak moje oblíbená je vanilková nebo oříšková, tak dejte vědět taky k té zprávě. No a aby toho nebylo málo, tak Nicole Kidman slaví 59. narozeniny. A pokud někdo z vás, našich posluchačů, taky oslavuje cokoliv, tak prostě užijte si ten den. Za chvilku Mr. President, Dua Lipa nebo Bon Jovi. Spousty skvělé muziky, summer party v plném proudu i takhle brzy ráno.
1: Kavárna Cross Café na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Cross Café pro lepší den.
2: Koberce Tábor Měšice.
3: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
2: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
3: Dále kusové koberce i PVC.
2: Bytové doplňky, nábytek
3: a matrace pro váš zdravý spánek.
2: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Xindle X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Tohle není jen festival.
10: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Casalova Pilato je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
14: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
13: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.casalovapila.cz.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
16: Vinetu!
17: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
18: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
19: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
2: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkůvhrádek.eu.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Hey, this is John Legend.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Začneme novinkami ze zdravotnictví. Povinně elektronicky by měli lékaři vést zdravotnickou dokumentaci od roku 2029. Dříve by měly být povinné e-žádanky od července 2027 na zobrazovací vyšetření, rehabilitace a konzília, o půl roku později na laboratorní vyšetření. Termíny jsou součástí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví. Postarší řidička v Rakousku včera odpoledne omylem najela do restaurace s rychlým občerstvením. Tam si zrovna objednávala jídlo česká školní skupina. Jednoho z českých školáků zranili střepy skla. Nehoda se stala na dálničním odpočívadle u dolnorakouské obce Wollerndorf. To v Německu přišli s originální klobáskou. Místní mistryně řeznického řemesla představila novinku inspirovanou probíhajícím mistrovství světa ve fotbale. V bavorské obci Rittersbach vytváří originální grilovací produkt ve tvaru fotbalistů. Podle autorky chutná nejlépe s jednoduchými přílohami, například s preclíkovou tyčinkou s bylinkovým máslem. A teď už jdeme k nám do regionu.
9: Zastavte se při krumlovských slavnostech pětilisté růže v klášterní zahradě na neformální ochutnávku vín. Zahradní degustace nabídne bílá, růžová i červená vína z Čech, Moravy, Rakouska, Itálie, Německa, Španělska a Francie. K dispozici bude degustační sklenička k zapůjčení a teplé i studené občerstvení.
10: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
11: Jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, pozor na to a nejvyšší denní maxima 29 až 34 stupňů Celsia.
12: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.
11: Zítra nám oficiálně začíná léto, Lea Děnděš i s vámi hezký, dobrý den, dobré ráno, 3 minutky po 8, pokračujeme, nezastavujeme Summer Party v plném proudu. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, anebo Luna, Vamos a la playa, právě teď.

9 minutek po 8. Hezké dobré sobotní ráno. Před námi je nádherná pecka z roku 1990 a právě díky seriálu, ve které se objevila a my vlastně ji známe, se z ní stal velký hit 90. let. Protože my teď uděláme velký návrat k době, kdy pláže, červené plavky a běh ve zpomaleném záběru znala celá planeta. Jojo, Baywatch, pobřežní hlídka. Ženy toužily po Pamele Anderson, kde se jí dmoucí ňadra hýbaly zprava doleva a ženy chtěly mít vedle sebe Mitche Buchanana. Tak tohle je jeden z největších seriálových hitů 90. přátelé. Jimmy Jameson, I'm Always Here. Pobřežní hlídka na Hit Rádiu. Právě teď.

0: Minutka po čtvrt na devět posloucháte Hit Radio Summer Party, jede ve velkém. Ella Henderson, Rudimental, my pokračujeme dál, před námi Madonna, anebo It's Friday, ta-da-da-da-da-da, určitě zláte, a taky Ed Sheeran, spousty dalších skvělých hitů za posledních 30 let, tak rozhodně nikam neodcházejte a vstávejte s námi. Hit Radio.
1: Na topení, co lepšího bys chtěl, než pelety Energy Pel. Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energy Pel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
2: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek-blatna.cz.
3: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
4: Přesně! Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
3: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
4: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
5: Prior je tady totiž pro vás.
6: Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlennou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Summer Party, 8:30, posloucháte Hit Radio. Hezké dobré ráno. Nejlepší letní hity za posledních 30 let a my si dáme trošku opět toho sludíčka, rytmu a pořádné letní energie, protože tenhle song má v sobě takovou tu exotiku, pozitivní náladu a refrén, který vám zůstane v hlavě ještě dlouho po dohrání. Makeba, makeba, tady to máte. Hezké ráno.

0: New Kids on the Block tonight. Posloucháte Hit Radio 8 hodin 40 minutek aktuální čas. Zítra je slunovrat, to znamená nejdelší den v roce a start léta. A my vám to zítřejšího večera budeme hrát ty nejlepší letní hity za posledních 30 let, jak je tomu i teď, takže do zítřejších 18 hodin. A taky prozradím, že po 9. hodině tady bude narozeninová ruleta. Do té doby samá skvělá muzika Maroon 5, Verona, nebo Lady Gaga a Abracadabra.
1: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
10: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
12: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: A kam?
16: Přece na zoohrádky a dětský den do zoo Dvorec. V neděli 28. června od 11. A víš co? Můžem vyhrát vstupenku pro 4 osoby zdarma. O jednu se soutěží na Instagramu zoo Dvorec a o druhou na Facebooku Zoologická zahrada Dvorec u Borovan oficiální stránky.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Letní pohoda začíná v obchodním centru Čtyři dvory. Nakupte, zatočte kolem štěstí a vyhrajte jednu z desítek skvělých cen. U nás vyhrává každý. Už tuto sobotu vás čeká zábava pro celou rodinu. OC Čtyři dvory, váš dobrý soused.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushimakerem domo. Trendy přichází, buď u toho. Co je domo, to se počítá.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku.

0: Česku. Spolehlivě, odborně po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: On air.
2: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 9 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V Bavorsku u hranic s Českem včera havarovala česká paraglidistka, která s padákovým kluzákem uvízla na stromě. Z výšky asi 25 metrů ji vyprostili hasiči. 20-letá Češka odstartovala ze Šumavské hory ostrý. Během letu ale kvůli náhlé změně v termickém proudění ztratila vztlak. Žena měla štěstí v neštěstí, protože nespadla na zem, ale zachytila se o větve stromu. Na okraji společnosti žije až 1,4 milionu Čechů. Ohrožených chudobou je 15,4% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz. Mezi takzvané neviditelné žijící na okraji společnosti patří například samoživitelé, mladé rodiny, osamocení seniori anebo chudí studenti. I přesto podíl dětí ohrožených chudobou je v Česku třetí nejnižší v Evropské unii. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a na mistrovství světa si připsali první výhru. Favorit rozhodl ve Filadelfii 3 góly v úvodním dějství. Maroko porazilo Skotsko 1-0, USA zvítězili nad Austrálií 2-0. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel. Po porážce s Paraguají 0-1 nemají ve skupině D ani bod, nedali ani gól a ztratili tak naději na postup do play-off. A teď už je míříme k nám.
7: Amerika dorazí přímo do centra Budějic. U hotelu Metropol dnes ve 4 začíná první Metropol CB Fest, který nabídne country, jižanský rock, rockabilly i akustickou amerikánu s českými texty. Kromě jiných vystoupí Robert Křesťan a Druhá tráva. K tomu občerstvení, kryté posezení a pohodová festivalová atmosféra.
8: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů, včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
9: Počasí k dnešnímu dni jasná až polojasná obloha, sem tam kapka deště, bouřky a nejvyšší denní maxima 29 až 34 stupňů.
5: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
9: Ráno je oficiálně za námi, teď už krásné dopoledne, minutka po deváté. Summer Party běží dál v plném proudu Imagine Dragons a nebo Baker Matt Bajana. To si dáme právě teď. A taky narozeninová ruleta. Tak buďte s námi, hezké dopoledne.

Hit Radio stále s vámi 7 minutek po 9. Hezkou sobotu. Bude teplo. Ale my se vám postaráme o playlist. Nejlepší hity za posledních 30 let a mně tady přišla krásná zpráva od posluchačky Radky. Zdravím celé Hit Radio, hlavně teď Leonku. Děkuju krásně. Měla bych prosbičku, bylo by možné v rámci Summer Party zahrát Alexe Gaudina Destination Calabria. Chtěla bych totiž udělat radost svému synkovi Luďovi. Je to autista a Gaudina má moc rád. A jak říká, tak k létu se rozhodně hodí. Děkuji moc, mějte krásné léto, posluchačka Radka. Radunko, já děkuji tobě, že jsi napsala takhle krásnou zprávu a samozřejmě Luďkovi pošílám velké pozdravy. Moc tě zdravím, Luďku. Děkujeme, že posloucháš naše Hit Radio. A samozřejmě neodmyslitelně k létu patří Alex Gaudino Destination Calabria. Já konkrétně osobně mám na to nádherné vzpomínky, když jsem v roce 2006 byla na festivalu v Cannes ve Francii a bylo to naprosto famózní. Setkala jsem se tam se spousty známými lidmi a právě tenhle ten hit Alex Gaudino Destination Calabria tam ovládal každou party. A to léto bez Alexe si opravdu dokázat představit nedokážu. Vidíte, až jsem se zasnila, tak jsem si tady jazyk z toho zamotala. Tak Destination Calabria, takhle chutná Hit Radio v sobotu dopoledne.

0: Around the World, Daft Punk, Summer Party, minutka po čtvrt na deset, hezké dobré dopoledne. Pro někoho z vás se bude roztáčet kolo narozeninové rulety, takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak je to ideální pro vás. 800 937 937 a dneska tam máme typicky letní zážitek. Do té doby Macarena, bokem doprava, bokem doleva. Určitě většina z vás si pamatuje ten taneček, taky Timberg anebo George Ezra. Tak buďte s námi a volejte.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Kasalova Pilato je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
7: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
6: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: George Ezra, Green Green Grass a my jdeme roztáčet kolo narození nové rulety. Tak já se ptám, koho máme na telefonu? Halo, halo.
1: Halo, halo, dobrý den, tady Dáša.
0: Dáša odkud?
1: Ze Zlivy.
0: Odkud?
1: Ze Zlivy u Českých Budějovic.
0: Tak, už se rozumíme. Jaké tam ovládá počasí?
1: No, nádherně sluníčko.
0: A jaké jsou plány pro dnešní den?
1: Plány pro dnešní den bude asi se válet na balkóně.
0: Tichá závist. Někam k vodě nebo na výlet?
1: Taky, možná.
0: Dobře, kdo má v okolí narozeniny?
1: Narozeniny má moje maminka a bude mít 1. července.
0: A jak se jmenuje?
1: Marie.
0: Marie, dobře. Tak veškeré údaje máme 1. července, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme 3 hudební ukázky s datumem 1.7., kdy má tvoje maminka narozeniny, Marie. A na tobě bude jednu z těch ukázek vybrat, společně jí song pošleme, popřejeme happy birthday, tak jak to bývá, hlavně to zdravíčko. Ale pozor, nemůžeme se, Dášenko, k jednotlivým ukázkám vracet.
1: Ano.
0: Tak jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Kauma a lambada, taková puntíkatá sukínka. Tak co, dáme nebo jdeme dál?
1: Zkusíme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. I still too pego, Michal Telo.
1: Tak zkusíme to poslední.
0: Do třetice, dobře. Do třetice všeho dobré. Král 90. DJ Bobo Everybody.
1: No tak to je super.
0: Tak jsme se trefili, aspoň do té třetice.
1: Ano.
0: Dobře, takže budeme hrát DJ Boba. A na tobě teď je, aby si mamince Marii popřála a sdělila, cokoliv máš na srdíčku. Pojď.
1: Tak já bych chtěla mamince popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a vše, co si bude přát, aby se jí splnilo. A že jí mám moc ráda.
0: Věk nebudeme prozrazovat, protože ne. To se nesluší. My vlastně od 40 mládneme.
1: Ano, samozřejmě.
0: Čím jsme starší, tím jsme mladší. Rozumíme si my ženy sobě.
1: Ano.
0: Každopádně, Dášo, my tady samozřejmě máme partnera narozeninové rulety a to je firma na zážitky, která nabízí širokou škálu různých nezapomenutelných zážitků, co si můžete zkusit, nebo třeba prožít, zažít, sníst, odpočinout a tak podobně. No, tady máme dneska něco, co nevím, jestli využije maminka tvoje, ale někdo od vás určitě. Zeptám se, jezdívala jsi nebo jezdíš někdy na kolečkových bruslích?
1: No, už to bylo dlouho, že jsem naposledy jela na kolečkových bruslích.
0: Protože my tady totiž nemáme kolečkové brusle, ale my tady máme kolečkové lyže.
1: Aha.
0: Kurz na kolečkových lyžích, ale je to skvělý. Já jsem dokonce byla na tom s kamarádkou. Ne já osobně, ale kamarádka. Vypadá to strašně vtipně, ale jako jo, je to skvělý. Je to makačka, fyzička v přírodě, paráda.
1: No super. Tak taková... já si myslím, že to užiju tak já s dětma.
0: Užijete si to, je to nezapomenutelný zážitek. Trošku netradiční a právě o to víc si to budete pamatovat, protože no, spousty jasný. Lidí jezdí na kolečkových bruslích, ale kolečkové lyže si řeknou, cože? Takže držím pěstí, ať to přežijete, zvládnete, užijete si to. A samozřejmě DJ Boba Everybody... Posílám za tebou, taky přejeme mamince, dopředu takhle všechno nejlepší i všem našim posluchačům. A ty nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. Měj se krásně.
1: Ano, ano, mějte se krásně, děkuji.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: No a přátelé, já mám pro vás ještě jednu dobrou zprávu, protože já tady zítra z rodinných důvodů nebudu, bude tady s vámi skvělý kolega Kuba Urban, tak si narozeninovou ruletu dáme dneska ještě jednu.

0: Summer Party jede nezastavuje, před námi Minelli, Rampampam, Rose, Bruno Mars a Paté a taky Gustavo Lima a jeho balada. Tohle všechno ještě docela, pak si dáme zprávy. No a bude další, druhá narozeninová ruleta dnešního dne.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Zavratné mega slevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkůvhrádek.eu.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: On Air.
5: Online.
4: V aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 10 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnes a zítra nás čekají velmi vysoké teploty, klidně i okolo 36 stupňů. Varuje před nimi i Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí hned pro několik krajů republiky. Jihomoravský, Plzeňský, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký, Liberecký a pro hlavní město Prahu. Večer také čekáme lokální bouřky. Extrémní teploty a bouřky včera zasáhly i Německo a Švýcarsko. Tady dokonce napočítali 7000 blesků. Na jihozápadě Německa zasáhl blesk na sportovní akci 9 lidí. Ve Švýcarsku padající větev těžce zranila 16-letou dívku. Motocyklového jezdce Filipa Salače dnes ve velké ceně České republiky v Brně čeká v kategorii Moto 2 kvalifikace. Díky druhému místu ve včerejším tréninku jediný český účastník mistrovství světa bezpečně postoupil přímo do její druhé části. Do ní vstoupí ve 14.05. Dopoledne ještě absolvuje další trénink a přidáme další zprávu od nás.
7: Nahlédněte do života našich předků a poznejte, jak vypadal běžný den v domácnosti paní mlynářky. V Hoslovickém mlýně ožijí tradiční venkovské zvyky. Uvidíte praní prádla v neckách, ukázky dobových domácích prací i pečení chleba v původní historické peci. Akce nabídne setkání s tradicemi na jihočeském venkově.
8: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? IVET Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
9: Jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo silné bouřky. Pozor na to. A denní maxima 29 až 36 stupňů Celsia.
4: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
9: 9:50, pokračujeme dál. Narozeninová ruleta bude s číslem 2 pro někoho z vás čekat za několik málo okamžiků. Do té doby Alex Warren anebo Dario G. A Sunshine právě teď.

Dopoledne v plném proudu 9 minutek po desáté Summer Party a před námi je hit z roku 2008. Je to taková pořádná dávka energie, možná trošku rebelie, protože zpěvačka, která přijde za několik málo okamžiků, nikdy nebyla jen taková ta do počtu. Má výrazný hlas, vlastní styl a hity, které poznáte už po pár vteřinách. Takže se připravte na pořádnou jízdu s jednou z největších popových ikon posledních let. A její Fun House. Je tady rebelka Pink z Eteru Hit Rádia pro vás.

0: Tumblinin Cyril. Hit Radio s vámi, minutka po čtvrt na 11, aktuální čas. My pokračujeme dál, protože teď je ten správný okamžik, abyste opět vytáčeli 800 937 937, protože druhá narozeninová ruleta čeká na někoho z vás. A to vzhledem k tomu, že já tady zítra s vámi nebudu a vy už jste tak zvyklí, že vám vždycky takhle v ruletě rozdáváme i nějaký nezapomenutelný zážitek, tak jsem si řekla, že dneska ty rulety uděláme dvě. Zítra tady s vámi bude Kubík Urban, takže o nic nepřijdete a Summer Party samozřejmě pokračuje do zítřejších 18 hodin. A vy volejte na 800 937 937.
1: Kavárna Kroskafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Kroskafé. Pro lepší den.
2: Koberce Tábor Měšice.
3: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
2: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
3: Dále kusové koberce i PVC.
2: Bytové doplňky, nábytek
3: a matrace pro váš zdravý spánek.
2: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
7: Záruční i pozáruční servis Štýl.
6: Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý Český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas, počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
11: Vidíš to?
12: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
11: No a víš, co vidím já?
12: Co?
11: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
12: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
11: U nás si vybere úplně každý.
12: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
11: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
12: Nejlepší dárek je zážitek.
13: Firma na zážitky.
12: CZ.
14: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Jahoda, to je pohoda, lahoda. Kapela Miraj právě dozněla z éteru Hitrádia, minutka po půl jedenácté a my jdeme opět dělat radosti. Narozeninová ruleta s číslem 2 pro dnešní den. Tak koho pak máme na telefonu? Halo, halo, tady Lea Hitrádio.
2: Krásný den, tady Dominika.
1: Krásný den, Domi, odkud voláme?
2: Z Českého ráje.
1: Ježíš, to je hezký. A jak tam máte?
2: Krásně slunečno, krásný den na narozeninovou oslavu.
1: A kdo slaví?
2: Syn.
3: Dobrý den.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
3: Matyáš.
1: Matyáš, a kolik ti bude?
3: 11, už mi bylo před 2 dny.
1: Už ti bylo před 2 dny, skvělý. Matyášku, tak co si přeješ k narozeninám, nebo co si dostal? Nebo teprve dostaneš?
3: Tak dostal jsem... Co jsem dostal?
1: Koho?
3: Pokémony jsem dostal.
1: Pokémony si dostal, jsi sběratel?
3: Jo.
1: Super, maminko, takže budeme hrát pro Matyáška.
2: Ano,
1: potřebujeme ptal, vědět.
2: Jsme to zkusili.
1: Potřebujeme vědět to datum, takže 2 dny zpátky, tak 18.
2: Ano.
1: Dobře, 18. června, tak jdeme rovnou na pravidla. Ta jsou následující. Budeme hrát 3 hudební ukázky s datumem 18.6., kdy má Matyáš narozeniny, tvůj syn. A na tobě bude jeden z těch songů vybrat, společně mu ho pošleme, i když ho máš vedle sebe, to vůbec nevadí, naopak. No a možná tady bude, ano, i nějaký nezapomenutelný zážitek. Tak jdeme na to?
2: Ano.
1: Tak roztáčíme kolo právě teď. A Matyášku, ber v úvahu, že můžeš nechat zahrát třeba i ty mamince.
3: Tak,
1: tak jdeme na to. Píseň z filmu Hříšný tanec.
2: Tak to. A se jdeme dál.
1: Dobře.
2: Jdeme dál.
1: A vůbec, Matyášku, znáš Hříšný tanec?
2: Trochu.
1: Tak já myslím, že maminka ho miluje určitě, že?
2: Ano.
1: Protože
2: ano.
1: Neznám člověka, kdo by ho neměl rád. Tak jo, pokračujeme
2: já bych
1: dál. Jdeme dál. Typický letní song Fun Factory, I Wanna Be With You, kapela z 90.
2: Tak
1: let.
2: To jo.
1: Tak to jo, ty to znáš.
2: Tak to berem.
1: Matyášku, ty znáš?
3: Jo, znám jí.
1: Fakt jo, a odkaď?
3: Nevím, asi... Z rádia.
1: Někde jsem jí slyšel a tak mi utkvěla v paměti. A nezajímá vás, co je číslo 3?
2: Zajímá tě? Asi jo.
1: Ale pozor, když půjdeme na 3, tak musíme hrát automaticky tu 3. Ale myslím si, že tu 3 bude Matyáš znát víc. Než tohle, protože já už jsem losovala, mám tady předvýběr takových songů, ale nechám to na vás.
3: Tak jo, zkusím na 3.
1: Jo, do 3 všeho dobrý, tak schválně mi pak řekneš, jestli jsme se trefili, jo? Tak jo, tak roztáčíme.
3: Jo, tak to znám odozvít.
1: Michael Jackson, znáš?
3: Jo, znám.
1: No tak skvělý. Tak já si myslím, že to vyšlo do té 3, co?
3: Tak to jo. Určitě něco dobrého.
1: Dobře. Tak maminko, teď ten čas je tvůj. Můžeš skrz éter Hitrádia, kde tě uslyší úplně celá Česká republika až za hranice, protože nás můžete ladit i online. Tak pojď říct Matyáškovi, co máš na srdíčku.
2: Tak Máťo, já ti přeju ještě jednou všechno nejlepší a děkuju za celý ty roky s tebou, protože jsi ten nejlepší kluk na celém světě.
1: Ježíš, to je krásný. Yeah, já se tady rozplývám. Mně se chce pak brečet. Já miluju, když takhle dojmeme se všichni vzájemně. Je to strašně hezký. Takže Matyášku, já ti zpětně za celé Hitrádio přeju všechno nejlepší. Buď tak skvělým synem, jak maminka říká. Ať ti to jde ve škole. Jdeš do 7., 8.?
2: Do 6.
1: Do 6. Jsem to přeskočila trošku, to vůbec nevadí. Každopádně ale, aby si neodešel s prázdnou, krom songu Michaela Jacksona Black or White, tak od našeho partnera narozeninové rulety firma na zážitky. Víš, co tady dostáváš? Ale asi budeš muset s mamčou a s taťkou.
2: Tak jo.
1: Je to... Tram, tadadá! zážitková střelba pro opravdové fančmakery. Já myslím, že si to třeba s taťkou nebo s někým, s dědou, s kýmkoliv užiješ. Vystřelíš si až z 18 zbraní na střelnici.
3: Wow. Jo. To bylo. Nechci, že bys to nemělo do teda. No, to
1: já taky ne, ale prý je to nezapomenutelný zážitek, hlavně pro vás chlapy.
3: No tak to zkusíme, to vezmu dědu, možná.
1: No jasně, děda si to užije úplně nejvíc. No tak jo, tak mějte krásnou sobotu. Zůstaň mi, maminko, na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Michael Jackson letí za váma. Mějte se krásně, ahoj.
3: Děkujeme, taky.

0: Lumi D a Dance with Somebody. Možná někdo ji znáte i od Whitney Houston. Každopádně my pokračujeme dál, protože po 11. hodině za 15 minutek hity na přání, kvaření jenom podle vás. A pojďme si dneska říct, že budeme hrát vaše nejoblíbenější letní pecky. Co ve vás vyvolává léto, dobrou náladu, pozitivní energii, co rádi posloucháte, aby vás to rozveselilo. Máme summer party, nejlepší songy za posledních 30 let, tak pojďte nám napsat ten váš na 777-937-777 společně s tím, co dneska vaříte, kuchtíte, pečete, smažíte, ale grillujete, hlavně sebe, protože venku bude fakt horko, tak nám to k tomu připište a hlavně, co vám zahrajeme a pro koho. Já se vám pokusím ta vaše hudební přáníčka splnit co nejvíce posluchačům. Do té doby Jennifer Lopez nebo třeba ATC, to jsme dlouho nehráli. Tohle ještě mnohem více muziky a po 11. hodině jenom podle vás.
1: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
2: Sunex.
1: Sunex.
2: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
3: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
4: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
5: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
6: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj. Vyhlášené thajské masáže Bantaj. Poukaz na thajskou masáž. To nejlepší poděkování pro učitele vašich dětí. Informace na ban-thai.cz. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.

0: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Letní pohoda začíná v obchodním centru Čtyři dvory. Nakupte, zatočte kolem štěstí a vyhrajte jednu z desítek skvělých cen. U nás vyhrává každý. Už tuto sobotu vás čeká zábava pro celou rodinu. OC Čtyři dvory, váš dobrý soused.
3: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Kuřecí prsní řízek, chlazený, 600 gramů za 89,90. Zátkova mouka, 1 kg za 9,90. Ryze české Terno.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 11 hodin.

0: Krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Český premiér Andrej Babiš chce spolu s ukrajinskými představiteli navrhnout evropským partnerům, kteří předali Ukrajině stíhačky F-16, aby financovali nákup 10 českých cvičných bojových letounů. Mělo by jít o L-39NG Skyfox pro ukrajinské letectvo. Včera to uvedl ukrajinský specializovaný portál Defense Express. Spojené arabské emiráty zakážou užívání sociálních sítí pro děti mladší 15 let, oznámila to tamní vláda. Podle agentury Reuters se tak emiráty stanou první arabskou zemí, která k tomuto omezení sáhne. Takové zákazy zavedly už Austrálie anebo některé evropské země, které se tak snaží děti chránit před škodlivým obsahem sítí. České tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková se dnes na travnatém turnaji v Nottinghamu utkají o účast ve finále. Zatímco bývalá světová jednička Plíšková před 10 lety v Nottinghamu triumfovala a předloni tam byla ve finále, Bousková si vylepšila maximum na travnatém povrchu. Společně se holky utkají po čtvrté. Dosavadní vzájemná bilance vyznívá o něco lépe pro Plíškovou. Český duel startuje ve 12 hodin. A teď už míříme k nám.
1: Zastavte se při krumlovských slavnostech pětilisté růže v klášterní zahradě na neformální ochutnávku vína. Zahradní degustace nabídne bílá, růžová i červená vína z Čech, Moravy, Rakouska, Itálie, Německa, Španělska a Francie. K dispozici bude degustační sklenička k zapůjčení a teplé i studené občerstvení.
2: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů, včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
3: Jasná až polojasná obloha odpoledne na většině míst v České republice. Sem tam nějaká ta kapka deště, možné bouřky a nejvyšší denní maxima 29 až 630 stupňů Celsia.
4: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
3: Startuje 60 minut podle vás, kdy vy posíláte a my hrajeme. Nezapomeňte napsat, co dneska budete k tomu baštit, k těm vašim písničkám, hitům, to, co milujete. 777 937 777, hity na přání k vaření.

London Beat, You Bringing On The Sound. Tohle vám taky hrajeme. Každopádně vy nám píšete na 777-937-777, protože jsou tady hity na přání k vaření. Napsal nám tady Jirka, pěkné slunečné dopoledne na Hit Radio, chtěl bych zahrát své partnerce Marcelce něco od skupiny Queen. Marcelka dělá obalovaný květák, nové brambory, tatarka a já skládám konferenční stolek. Nebudu říkat značku té firmy, ale prostě skládám konferenční stolek. Díky moc, milující Jirka z Nýřan. Tak Jiřiku, ať se ti stolek dobře podaří složit, ať tvoje milovaná Marcelka dobře uvaří ten váš dnešní sobotní oběd. A Queeni letí právě teď za vámi.

0: Calm down. Já se tady tak vlním u toho mikrofonu. Rema, Selena Gomez, typický letní song. Ježíš Maria, už mi chybí jenom ten aperol, nebo mochítko, alebo taky Sex on the Beach. Užívejte si dnešního dne naplno. Za minutku 11:45 hrajeme hity na přání k vaření. Jenom a jenom podle vás, tak nám tady píše ahoj Leonko, Zuzka Vlachová, Lhota. Vařím obalovaný sýr a rybu, nové brambory, zelenina. Chtěla bych zahrát cokoliv od Roxette. Pro mé holky, ať se jim dnes podaří hasičský útok. Děkuju, jste skvělí. Tak Zuzanko, já doufám, že ti uděláme radost. How do you do, Roxette za chviličku. Taky tady píše Martina, že by chtěla DJ Boba. Bude. A ještě doplní Rosalyn. Tohle ještě mnohem více. A samozřejmě pište si dál na 777-937-777.
1: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
2: Sunex.
1: Sunex.
2: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
3: Housebrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: XXL výprodej v online shop.cz.
7: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
9: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
10: Přesně! Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
9: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
10: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
11: Prior je tady totiž pro vás.
12: A kam?
13: Přece na zoohrádky a dětský den do Zoo Dvorec. V neděli 28. června od 11. A víš co? Můžem vyhrát vstupenku pro 4 osoby zdarma. O jednu se soutěží na Instagramu Zoo Dvorec a o druhou na Facebooku Zoologická zahrada Dvorec u Borovan oficiální stránky.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: hity na Hit Rádiu. Hit Rádio Faktor.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: it snap.
1: Hity na přání k vaření. Někoho z vás bych chtěla na telefonu, takže volejte právě teď 800 937 937, pokud máte na srdci nějaký song, letní song, který ve vás evokuje takovou tu letní náladu, toho odpočinku, relaxu, užívání si s přáteli, s rodinou, s partnerem, partnerkou, prostě kýmkoliv, s čímkoliv, tak volejte právě teď a já se ptám, koho máme na telefonu. Haló?
2: Ahoj, to je Patrik.
1: Patrik?
2: Patrik, ano.
1: Odkud voláme, Páťo?
2: Prosím?
1: Odkud voláme?
2: Z Budišova.
1: Z Budišova. A co máme dneska k obědu?
2: Dneska k obědu, myslím si, že svíčkovou.
1: Hezky pěkně. A vaříš ty nebo někdo jiný?
2: To. Já nevařím. Já pomraně mám synka v traktoru a nahrnujeme snáže.
1: Hezky pěkně, tak opatrně v tom horku. Opatrně. Hodně pít vody, jo?
2: Pijem.
1: Co vám zahrajeme?
2: Synek má rád škvory, síla starých vín.
1: Škvory, no tak dáme škvory.
2: Takže já mu to tady dám na plný pecky a,
1: jasně,
2: a on bude mít radost.
1: Pro syna a pro koho ještě?
2: Já bych řekl, že asi pro všechny, co dneska nějakým způsobem musí udělat nějakou větší fyzickou zátěž, popřípadě my zemědělci, co musíme zkrátka pořád, kdyby si člověk nejradši lehl, ale
1: jsme rádi, že vás máme.
2: Takže bych řekl, že tak nějak jako, kdo prostě, ať to ještě chvíli vydržíme a hlavně nám zaprší, no, takže ať všichni potom se schladěj.
1: Jasně, díky moc za tvůj telefonáč, kvory, síla starých chvíli letí za tebou, ahoj.
2: Děkujeme, ahoj.

0: I tohle hrajeme podle vás, pokračujeme dál, protože hity na přání k vaření jedou v plné proudu. Do toho naše summer party. Vy nám píšete spousty zpráv, díky za ně. Píšete na 777-937-777, nebo taky můžete na můj Instagram Lea Giongiosi, takové to typicky české příjmení. Každopádně píše nám tady posluchačka. Ahoj Lonko, jste úžasné rádio, peču kuřecí stehna, jelikož přítel jde na noční. Tvarušky nikdy nespí. Aha, tvarušky nikdy nespí, nevím, co ti myslíš, ale nevadí. Velký pozdrav z Loštic. Zahrajte prosím Marka Ztraceného, Bílá ti sluší, děkuji moc. Vaše věrná posluchačka, hezký den. Tak děkujeme za zprávu, Marek Ztracený se nám tady opakuje několikrát, takže určitě bude Mára, taky Juanes, La Camisa Negra, to posíláme do Brnečka, tam je krásně, pro Petru a její rodinu, no a nebude chybět ani Taylor Swift, o tu jste si taky napsali, tak tohle ještě mnohem více muziky do pravého poledne, tak díky, že posloucháte. Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: S Dormérem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Xindl X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival.
5: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je domo, to se počítá.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
3: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlennou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
4: Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnes a zítra nás čekají velmi vysoké teploty. Varuje před nimi i Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí hned pro několik krajů republiky. Jihomoravský, Plzeňský, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký, Liberecký a hlavní město Prahu. Dnes by mohl teploměr ukázat i 36 stupňů. Proto dbejte na pitný režim a pokud můžete, buďte ve stínu. Večer pak čekáme lokální bouřky. Pokud chcete zamířit k vodě na přírodní koupaliště, je potřeba hlídat si kvalitu vody. Rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku je vůbec první místo v Česku, kde letos hygienici koupání zakázali. Voda je tady nebezpečná kvůli sinicím. Jenom o málo lépe na tom je Domanínský rybník na Žďársku anebo Stříbrný rybník v Hradci Králové. Třeba Vranovská i Brněnská přehrada jsou ale v pořádku.

0: Ministerstvo dopravy plánuje do 5 let zrekonstruovat anebo vybudovat téměř 50 ploch pro kontroly nákladních vozidel. Budou především na dálnicích a silnicích první třídy. Cílem je lépe pokrýt území a zlepšit možnosti kontrol. Loni bylo zrekonstruováno nebo zprovozněno 10 kontrolních stanovišť. A teď ještě další zpráva od nás.
1: Amerika dorazí přímo do centra Budějic. U hotelu Metropol dnes ve 4 začíná první Metropol CB Fest, který nabídne country, jižanský rock, rockabilly i akustickou amerikánu s českými texty. Kromě jiných vystoupí Robert Křesťan a Druhá tráva. K tomu občerstvení, kryté posezení a pohodová festivalová
2: zařizujete
1: atmosféra.
2: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
3: Počasí pro dnešní den jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, bacha na to, ale nejvyšší denní maxima 29 až 630 stupňů Celsia.
4: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
3: Hezké dobré odpoledne, minutka po pravém poledni, nechte si chutnat, pokud právě baštíte něco dobrého. Já pro vás mám za chviličku překvapení, protože tady ve studiu nebudu sama. Teď už Summer Party v plném proudu, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, právě teď, tak volume doprava a hezké odpolko.

0: Black Eyed Peas, I got a feeling. Hezké dobré odpoledne, 5 minutek po pravém poledni. Summer Party jede jeden hit za druhým za posledních 30 let ty nejlepší letní songy. Ale pozor, pokud někdo rád chodíte třeba do kina a máte rád horory a české horory, tak já tady dneska nejsem sama, protože máme na světě novou českou hororovou komedii od režiséra Adama Kuse, který je tady dneska s námi. Adame, ahoj.
1: Ahoj.
0: A není to sám, protože máme tady i jednoho z herců, Jaroslava. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Kluci, venku horko, já jsem strašně ráda, že jste tady dneska s námi. Ale rovnou otázka, Adame, na tebe. Tahle party je dead. Já miluju horory, naši posluchači to vědí, že já jsem milovník hororů. Tak o čem je tahle party je dead a proč třeba zrovna zombie, co jsem se tak dočetla?
1: Hele, a já bych řekl, že my tady v Čechách jsme zvyklí na to, že ty filmy jsou hrozně jako jednoduchý a vlastně o ničem. A my jsme se tohle snažili trošku změnit. Takže i když samozřejmě je to hororová komedie, tak ale má i nějaký myšlenky, nějaký témata a ty zombíci asi po vzoru 80. let, kdy vlastně symbolizovali nějaký konzum, tak my s tím pracujeme dost podobně, ale používáme je vlastně jako takový symbol, kterým komentujeme a tak trochu rejpeme do té současné mladé společnosti. Já nechci zase, aby to znělo kriticky. My jsme se snažili vejít vůči mladému divákovi velice úctivý. Ano. Dokonce už v některých recenzích nás hezky pochválili, jak ty postavy jako působí realisticky, že mluví realisticky. Někomu to zase vadí, ale to je samozřejmě o vkusu.
0: 100 lidí z toho chutí.
1: Ano, a taky o tom, jak moc se pohybujete mezi mladejma, že?
0: Ano.
1: Ale chci tím jenom říct, že ten film jako není primárně horor, není primárně ani jako čistá komedie. On hodně střídá žánry, což taky někomu úplně jako nevyhovuje, ale se vším tam pracujeme nějak účelně a vlastně se tím snažíme předat myšlenku, která je podle mě jako určitě pro mladého člověka dobrá k zamyšlení, aby trošku se mu otevřeli oči v té dnešní šílené době.
0: A když to tak shrneme a chtěl bys si naše posluchače pozvat na tvůj film?
1: No, když to shrneme, tak je to o několika mladých postavách, který každá z nich řeší nějaký svůj osobní problém. Myslím si, že to bude mladýmu divákovi hodně sympatický. Je to i hodně citlivý občas, jde to do nějakých emocí, no ale do toho samozřejmě, aby to nebyla úplně nuda, tak nám tam běhá pár zombíků, občas se člověk lekne, je to hodně s nadsázkou, ale myslím si, že i pro starší ročníky hodně tam třeba rejpeme do Vládi Polívky, který tam hraje sám sebe a řeší se nějaký svůj problém, jak ho všichni vnímají jenom jako herce z romantických komedií. Takže i jako Skvělý. Takovýmhle způsobem je to trochu drzí.
0: Ty jsi nepřišel sám, režisér Adam Kus, tak my tady máme taky jednoho z hlavních představitelů, Jaroslava Urbance. Jaro, ještě jednou ahoj.
2: Ahoj.
0: Ty tam hraješ Romana, který je popisovaný jako takový nejistý. Jaký je to typ nejistoty? Takové to nevím, kdo jsem, nebo spíš nevím, proč jsem šel na tuhle party?
2: No, spíš je to takový nevím, proč tu jsem a co tam dělám a jak jsem se tam dostal. Je to velmi nesebevědomý, když to řeknu takhle, ňouma, který si vůbec nevěří a má vlastně jenom dvě kamarádky, pak teda už i třetí. A s těma zažívá to obrovský dobrodružství a zároveň bych řekl, že hodně vystupuje ze své komfortní zóny, kterou vlastně má. Byla to zábava.
0: Celé natáčení byla zábava.
2: Ano, ano.
0: Tahle party je dead, my si za chviličku řekneme víc. Já našim posluchačům pustím další letní song, protože my tady jedeme summer party, nejlepší hity za posledních 30 let. No a my samozřejmě, kamarádi, přátelé, se na tenhle film ještě společně podíváme. Vydržte s námi.

0: party z Eteru Hit Rádia, ale my tady máme i tahle party je dead. Nový český, takový trošku hororový, komediální film Adama Kuse. Dneska je s náma ve studiu taky jeden z herců Jaroslav Urbanec. Adame, film vznikal jako projekt mladého týmu, který se nebojí vlastně žánru, který si zmiňoval, že je to takový multižánr, kde si každý najde takovou tu všeho chuť, zombie, humor, satira, emoce. Do toho známé tváře zmiňoval si Vladimíra Polívku, ale tam je i Hynek Čermák, Martin Stránský, nebo Jiří Plojhar, jestli to dobře čtu. Taky má někdo složitější příjmení než já, protože moje je Gion Giosi, čte se Děnděši a občas mi řeknou Degeši. Takže mladá krev plus taková stará garda, místy doslova krev, ale doufám, že jenom filmová. Tak jak bylo těžký sehnat vůbec jako finanční partnery, sponzory, tohle dát celý všechno dohromady? Palec nahoru!
1: Hele, bylo to strašně těžký a my jsme dostali tvrdý reality check, že když je člověk mladý a nemá žádný renomé,
0: ano,
1: tak dosáhnout na nějakou podporu jako z těch veřejných zdrojů financování, lomítko od státu, je jako téměř nemožný.
0: Hmm.
1: A tak nám zbylo jenom obrátit se na nějaký soukromý sektor. Takže sponzoři, investoři a teda jako strašně děkuju všem, kdo nám věřili, protože opravdu jsme přišli od nikud jenom prostě s nějakým nápadem. Ale ten nápad jako podle mě je svěží a je úplně něco jiného, než co tady normálně vzniká. To spoustě lidem vadí, ale naopak si jako myslím, že právě jako mladýmu divákovi to může nabídnout prostě něco, co tady není k vidění. A tím, že i celý ten štáb je mladý, tak samozřejmě jo, tak máme takový ty tendence porušovat nějaký ty konvence, že jo. A
0: pravidla jsou jako od toho, aby se porušovala.
1: Jasně, zatím jako v recenzích jsme se dočetli, že jo, že jim tam všem chybí na konci ten pořádný zombie masakr, jenomže o tom ten film jako není, jo. Právě se snažíme třeba hrát na nějaký jiný noty, jít třeba trošku po nějakých emocích a tak dál. A ty diváci na to prostě nejsou zvyklí, takže já bych asi řekl, že kdo na to chce jít do kina, ať jde bez jakýhokoliv očekávání a myslím, že může být jenom překvapený.
0: Skvěle řečeno. Jaroslave, pojďme k tobě. Pojď nám prozradit třeba nějakou pikantní nebo zábavnou, vtipnou, legrační historku z natáčení. Co jsi zažil, co se ti stalo, nestalo? Bojím se podle toho úsměvu teď.
2: Tak napadá mě opravdu jenom jeden zážitek a to je ten, že jsme točili v noci.
0: Aha.
2: A točili jsme v lese a vykopal se hrob. A teď mám pocit, že režisér Adam a nebo někdo jiný, teď jim říkali pozor, je tu velká díra, dávejte pozor, hlavně opatrně, hlavně do ní nikdo nespadněte, jo, víte o tom. No tak já o 5 minut později jsem do ní hodil takovou krásnou šipku, že jsem opravdu Ježiš. Pak po zbytek večera nemohl chodit. A pak mě moje úžasná kolegyně Péťa Zábrocká s Lucinkou Pokornou brali za rameno a odváděli do karavanu. Tak to je třeba jeden z takových, těch vtipných historií.
0: Takže to byl takový jako vykopaný hrob.
1: A já jenom doplním, že ještě o dalších 5 minut po něm tam spadnul zvukař a ještě za dalších 5 minut tam ten samý zvukař spadnul znova.
2: My jsme hrozně šikovní.
0: Ale doufám, že nikomu se nic nestalo. Všichni jsou, jo, přežili v pořádku. Nějaká scéna taková, nenatočila se tam jakože z backstage.
1: Ale ani ne, jako, takhle, jako na rovinu, jo, prostě tím, jak to vznikalo, samozřejmě s malým rozpočtem na koleni, tak jsme byli rádi, že jsme vůbec ten film dali dohromady, což určitě jako za to nám patří nějaký jako skoro i obdiv, si myslím, že bychom si zasloužili za ten malý rozpočet a co jsme tam vykouzlili, ale to už si musí každý v sobě nějak jako urovnat sám, no.
0: Skvělý, my jsme za chviličku zpátky a teď už posíláme další typický letní song, nádherný song pro vás všechny, Beautiful Day a kapela U2, jsme Hit Radio. Heart is a blue

0: Beautiful day, tohle všechno vám přejeme z našeho studia Hit Rádia, kde nejsem sama. Se mnou je tady režisér Adam Kous a taky herec Jaroslav Urbanec. Tahle party je Dead, nový český takový hororový komediální film, kde si každý najde to svý. Prosím tě, Adamku, chtěl jsi mladým divákům něco říct přímo, nebo spíš vytvořit takový ten bláznivý svět, ve kterém si na to přijdou sami?
1: Hele, je to dobrá otázka. Já prostě zastávám názor, že filmy mají být o něčem. Jsou to drahý záležitosti, to médium je hodně silný pro diváka, takže mě prostě bytostně vadí takový ty filmy, které prostě jsou o ničem, nebo mají pointu, kterou jsme viděli už prostě 150krát. A tak jsme se snažili do toho filmu dát nějaký poselství a jak zatím zjišťuju, tak spoustu lidí ho tam vlastně vůbec nechce. Mm-hmm. Je to až jako smutný občas. Každopádně, jak jsem řekl, no, prostě žánr zombie komedie je tam proto, aby to toho mladého diváka trochu chytlo a pod pokličkou je tam schovaných opravdu jako spoustu věcí, spoustu referencí, spoustu myšlenek, spoustu satiry a kritiky a teď už je to jenom na divákovi, jestli je tam chce vidět nebo nechce. Já si myslím, že by bylo dobrý tomu tu šanci dát.
0: A na to navážu další otázkou, protože premiéra už proběhla. Můžeme to vidět v českých kinech, CineStar, Cinema City a podobně. Takže přátelé, určitě si na to zajděte, pokud jste taky takový jako milovník a zvědavec českých nových filmů a projektů mladé generace, tak určitě zajděte, třeba nemám plán na dnešní večer, kdybyste někdo chtěl jít se mnou do kina, tak my zajdeme na Tahle party je dead. Pojďte zmínit sociální sítě, protože ty dneska frčej.
1: Máme samozřejmě na všech platformách TikTok, Instagram, i na Facebooku jsme, ještě na YouTube máme kanál a najdete nás pod názvem filmu Tahle party je dead, případně pod zkratkou TPJD, jako Tahle party je dead, podtržítko film a máme tam spoustu věcí, spoty, trailery, ukázky z filmu, ale i takový blbiny okolo, takový ty instagramový a tiktokový trendíky.
0: Jasně.
1: Ať je to zábavný.
0: Takže prosím vás, kdo máte sociální sítě, teď hned vyhledávejte, dejte sledovat. A Jaro, pojďme k tobě. Mladá generace, nová svěží herecká krev v tomto filmu. Jak jsi se vůbec k tomu dostal a koho tam můžeme třeba ještě vidět?
2: Já jsem se k tomuhle projektu dostal díky právě Ádovi. Mm-hmm. My jsme vlastně už dřív spolupracovali na jeho studentském filmu. A potom mi jednou zazvonil telefon, jestli bych si nechtěl zahrát v jeho prvním celovečerním filmu, tak já jsem hned byl nadšen a řekl jsem, že určitě, protože je velmi těžké se někde ukázat. A mimo to můžete tam vidět úžasný moje tři herecké kolegyně, což je Peťa Zábrocká, mm-hmm. Lucinka Pokorná a Natálie Dvořáková, kde všichni stvárňujeme takové odlišné charaktery a byly naprosto perfektní. Všichni jsme se tak stmelili a byli jsme jedna parta. Bylo to strašně krásný a moc si týhletý zkušenosti vážím.
0: Pánové, kdybyste měli říct jednu jedinou věc, kterou si má mladý divák z filmu odnést, co by to bylo? Kromě toho, že samozřejmě na halloweenské party se nemá nikomu věřit, to víme.
1: Ale já udělám takový lehký spoiler. Ten film obecně jeho hlavní téma je nějaký vliv, nebo můžeme říct hezký anglický slovíčko influence. Takže my tam komentujeme to, jak prostě je vlastně těžký najít si nějakou svoji vlastní agendu, nějakou svoji vlastní personu, jak jenom přebíráme to, co vidíme, slyšíme někde jinde. A to je podle mě silný téma, který hodně jako souvisí se sociálníma sítěma, s televizí, s nějakýma vzorama, jako rodičema, nadřízenýma a tak dále. A to je asi to hlavní, jako nad čím by se potom ten divák mohl zamyslet, jak to má vlastně on sám v sobě.
0: Tolik režisér Adam Kous, děkujeme, že jsi dneska přišel. Jaro, co u tebe?
2: Tak
0: prostě přijďte do kina, no, k tomu dobrý popcorn, pojďte si vychutnat nový film. Mladé svěží krve, Tahle party je dead.
2: Ano, ano, přijďte do kina. Já nevím, já už jsem...
0: Kluci, díky moc, že jste dneska přišli. Kamarádi, vy si do kina určitě zajděte, Tahle party je dead a vy mějte, kluci, hezký léto.
1: Díky moc.
0: Ahoj.
2: Děkujeme, ahoj.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland. e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis štýl. Když chcete v Budějcích štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbné. Daniel Anderle štýl.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
8: Senkor.
9: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

you say ho, ho, ho.

Summer party v plném proudu, 7 minutek po půl jedné, hezké odpoledne, doufám, že si ho užíváte. Horko, dodržujte pitný režim a k tomu náš playlist, protože summer party potrvá až do nedělních 18 hodin. Já se s vámi taky pro dnešní den rozloučím, zítra s vámi nebudu, bude s vámi můj úžasný kolega Kubík Urban. Každopádně rozhodně si náš playlist nenechte ujít a užívejte si naplno ty pohodičky. Léta, zítra je léto, oficiálně startuje. Tak to by bylo, abychom si nezahráli tenhle song. Pomáda, takový typický film do letních kin. John Travolta, Olivia Newton, taky M People, Mambo Taliano a spousty dalších skvělých hitů. Tak čau. Had me a

0: Plavky.
1: Moda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet. Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Moda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
2: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkuvhradek.eu.
3: Zavratné megaslevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky
7: CZ.
9: Tahické léto v Aquapala Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapala Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Kdo šetří, má za tři.
13: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
12: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
13: Zítra ušetříme.
12: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Party Hit Rádia. Užij si úvodní party léta. Hit Rádio Faktor. Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Rádio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty.
1: Na výjezdu z Budějic, jak je ten provizorní kruháč,
0: jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Rádio Faktor.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
4: Máme 13 hodin, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Nedaleko Písku se otevřelo nové středisko profesionálních pilotů dronů. Je poblíž letiště a jde o vůbec první certifikované výcvikové centrum podle vojenských standardů na světě. Náklady na vybudování byly přibližně 100 milionů korun. Výcvik bude primárně určený pro vojenské piloty, ale i pro složky IZS. Koupaliště ve Volyni se o tomto

0: Víkendu proměnilo v centrum nového cirkusu, pohybu, hudby a ohňového umění. Probíhá tam festival Art Camp, který nabízí program pro celou rodinu. Různé workshopy, představení i večerní gala show plnou světel a ohně. Skoro pětina Čechů má momentálně hypotéku a další asi pětina si ji plánuje vzít do 2 a více let. Ukázal to nejnovější průzkum, podle kterého chce naprostá většina lidí úvěr použít na vlastní bydlení. Menší část pak zvažuje koupy nemovitosti pro děti nebo jako investici. No a závěrem ještě hokej. Fanoušci českobudějovického Motoru mohou rozhodnout o budoucí podobě nových dresů. Ve hře jsou 2 varianty, světle a tmavě modrá. Prohlédnout si je můžete na oficiálním webu hokejového klubu, kde zároveň probíhá i hlasování.
1: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
2: Faktoráci, jestli jste si naplánovali na dnešek výlet, koupaliště nebo grilovačku, tak jste trefili jeden z těch opravdu letních dnů. V jižních Čechách nás čeká pořádný teplo, odpolední maxima vyšplhají až na 34 stupňů. Dopoledne bylo většinou jasno, ale během odpoledne začne přibývat oblačnosti a místy se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Takže opalovací krém určitě ano, ale deštník úplně nezatracujte.
3: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
2: Krásnou sobotu, faktoráci, 13. hodina je tady, já jsem Dani Formánková a Summer Party jede na plný obrátky. Já nezačnu ničím jiným než Las Ketchup a jejich hitem Asereje.

Dohrál nám Krištof se světlometem a já vás vítám u sobotní summer party na Hit Radio Faktor. Dnešní odpoledne bude patřit hitům, který voní létem, prázdninama, rozpáleným asfaltem a věřím, že i večerníma grilovačkama. Během odpoledního vysílání se můžete těšit třeba na Nellyho s peckou Hot in Here. Chybět nebude ani letní klasika In Summertime od skvělého Shaggyho.

A v éteru samozřejmě zazní i taky Pussycat Dolls s hitem Don't Cha. A z československé scény dorazí do éteru Ego a Robert Burian se skladbou Žijeme len raz.

0: Takže ať už jste na zahradě, u vody, v autě nebo zrovna někde na cestách, držte si Hit Radio Faktor pěkně na hlas. A protože venku je dneska pořádný vedno, posílám teď do éteru něco, co vás pěkně schladí. Vanilla Ice a jeho legendární Ice Ice Baby.
1: Yo, VIP.

0: Becky Hill a Topic na Hit Rádiu Faktor s hitem My Heart Goes. Faktoráci, jestli se dneska chystáte do Písku, čeká vás opravdu netradiční podívaná. Nejstarší dochovaný kamenný most v České republice se totiž na pár dní proměnil v písečnou promenádu. Po celý dílce mostu vznikl více než 1,5 metru široký pás písku, po kterém se mohou návštěvníci projít úplně na boso. Akce s názvem Na boso po písku v Písku má lidem nabídnout pocit léta, pláže a dovolený přímo nad řekou Otavou. Zajímavostí je, že část mostu zůstává normálně průchozí i pro cyklisty. Takže pokud vám letos ještě nevyšlo moře a třeba ani nevyjde, v Písku si můžete dát aspoň malou plážovou procházku a navíc na historický památce starý více než 700 let. Za malou chvíli jdeme na další hity, tak určitě zůstaňte s náma. Hit Radio.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Kuřecí prsní řízek, chlazený, 600 gramů za 89,90. Zátkova mouka, 1 kg za 9,90. Ryze České Terno.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
2: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
1: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
3: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlennou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
4: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek@blatna.cz.
5: Všude dobře? Domo nejlíp! Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Tohle byli parádní Backstreet Boys na Hitrádiu Faktor s hitem We've Got It Going On. Kam vyrazit? Faktoráci, pokud ještě nemáte plán na dnešní sobotu, mám pro vás hned pár tipů na výlety po jižních Čechách. V Hoslovicích na Strakonicku vás v tamním historickém mlýně čeká akce Domácnost paní mlynářky. Podíváte se, jak žili naši předkové, uvidíte praní prádla v deckách, pečení chleba v historické peci nebo ukázky běžných domácích prací. Na Lipně zase burácí motory, probíhá tam totiž Indian Riders Fest, kam dorazili fanoušci legendárních motorek Indian z celé Evropy. K vidění jsou spanilé jízdy, upravené stroje i bohatý doprovodní program. A pokud máte doma malé výletníky, zaměřte do Zoo Hluboká, tam dnes slaví Den dětí a připravené jsou soutěže, hry a odměny nejen pro ty nejmenší. Takže ať už vás láká historie, motorky nebo zvířata, dneska si v jižních Čechách vybere opravdu každý.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Ladíte Hit Rádio Faktora, tohle byla úžasná Eva Farná a Miraj s hitem Vzpomeneš si. Faktoráci, vědci a internet se opět spojili a přišli s opravdu zásadním zjištěním. Analýza playlistů na Spotify ukázala, jakou hudbu si lidé nejčastěji pouští během romantických a intimních chvilek. Na prvním místě skončil The Weeknd, za ním třeba Kanye West, Drake nebo Lana Del Rey. A překvapivě, pro mě překvapivě, se do první pětky dostala i Taylor Swift. Takže jestli dnes večer uslyšíte z vedlejšího bytu Víkenda, nemusí to nutně znamenat, že si sousedi pouští jenom hudbu. Za malou chvíli další hity, takže určitě zůstaňte s náma, faktoráci.
1: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Faktor.
12: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
13: Matracezahubičku.cz.
11: Hit Radio Faktor.
14: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé. Pro lepší den.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Koberce Tábor Měšice.
5: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
4: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
5: Dále kusové koberce i PVC.
4: Bytové doplňky, nábytek
5: a matrace pro váš zdravý spánek.
4: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
6: On Air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: 14 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a s nimi Bára Purkartová. Zoologická zahrada Hluboká dnes zve na Den dětí. Až do 17 hodin jsou pro ně v areálu zoo připravena zábavná soutěžní stanoviště. Nechybí oblíbené malování na obličej nebo tvořivé dílničky. Připravené jsou také složky IZS, které dětem představí svoji práci. Lidé ve Volarech volají po referendu. Stejně jako zástupcům opozice se jim nelíbí projekt obchvatu města. Kritizují zejména rozšíření silnice z Blažejovic do Volar, které plánuje kraj. Podle odpůrců stavby přivede do města více těžké dopravy. Nicméně podle vedení města rozšíření silnice dopravu příliš neovlivní. Česko v letní sezóně posílí konzulární služby, například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude také připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Počet podvodných SMSek roste. Vedle toho se navíc začaly objevovat i podezřelé webové stránky. Některé se vydávají za portál dopravy. Jak nenaletět, poradí mluvčí rezortu dopravy Alena Míl.
9: Na portál dopravy je možné přihlásit se pouze přes adresu doprava.gov.cz. To přihlášení nikdy neprobíhá zadáním SPZ anebo čísla řidičského průkazu. Vždy je možné přihlásit se pouze pomocí prostředků identity občana, mobilním klíčem e-governmentu, bankovní identity a podobně.
8: Vždy si překontrolujte adresu webu, kam se potřebujete přihlásit a nikdy si nic nestahujte do počítače.
10: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.

0: Zet. Posloucháte Hit Radio Faktora, dnešní sobota jede ve znamení tropů. Venku je pořádně dusno a teploty se pomalu blíží ke 30. Pokud máte pocit, že se vám lepí tričko na záda už po cestě k autu, nejste v tom sami. Během odpoledne navíc začne přibývat oblačnosti a hlavně na některých místech se mohou objevit bouřky, které mohou být i silnější. Tak na sebe dávejte pozor a nezapomínejte na pitný režim.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: Krásnou sobotu, faktoráci, 14. hodina je tady, já jsem Dani Formánková a Summer Party běží i nadále. Do éteru právě teď k vám letí Michel Tello a jeho I Seu Chupego.
2: Siva! Nosa! Nosa!

Na Hit Rádiu Faktor Urban Cookie Kolektiv. Faktoráci, jestli máte pocit, že se dneska lidé seznamují hlavně přes aplikace, možná je čas nazout tenisky. Podle novýho trendu totiž zažívají obrovský boom běžecký kluby, který prý pomalu nahrazují bary i seznamky. Mladí lidé tam totiž nechodí jen za sportem, ale i za novými kamarády nebo třeba životní láskou. A upřímně, když někoho potkáte po 5 kilometrech běhu, tak už asi víte, že zvládne i horší věci než první rande. Takže kdo ví, možná už dneska neplatí pojď na jedno, ale spíš pojď si zaběhat. Jdeme na další hity právě teď. Posílám do éteru Debbie a její Touch the Sun.

0: Na Hitrádiu Faktor dohrála kanadská parta Simple Plan a její hit Crazy. Píseň vyšla v roce 2005 na albu Still Not Getting Any a kapela v ní upozorňuje na tlak společnosti, posedlost s hledem a životním stylem, který se podle nich občas tak trochu zbláznil. Právě díky tomuhle tématu patří Crazy dodnes mezi nejvýraznější skladby skupiny Simple Plan. Za malou chvíli jdeme na další hity. Těšit se můžete třeba na Justina Timberlakea, dáme si i hit s názvem The Weeknd a nebo třeba Lady Gaga a její hit Abracadabra. Tak určitě zůstaňte s náma, faktoráci.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
6: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
7: Přesně! Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
6: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
7: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
8: Prior je tady totiž pro vás.
9: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
10: Záruční i pozáruční servis štýl.
9: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
14: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio Faktor a tohle byl skvělý Justin Timberlake s hitem Can't Stop the Feeling. Faktoráci, už v pondělí startuje poslední týden naší soutěže o plnou nádrž úplně zdarma. Jestli pravidelně jezdíte po jižních Čechách a víte, co se děje na silnicích, můžete být právě jedním z výherců i vy. Od pondělí do pátku každý den vybereme jednoho posluchače Hit Radio Faktor, který získá plnou nádrž úplně, ale úplně zdarma. Stačí se zapojit do naší dopravní hlídky a poslat nám zprávu nebo hlasovku o aktuální dopravní situaci na WhatsApp 724883596. Kolona, nehoda, uzavírka nebo jiný komplikace na trase, dejte nám vědět a pomozte ostatním faktorákům na cestách. A kdo ví, třeba právě vaše zpráva promění cestu na pumpu v příjemný překvapení. Takže si uložte číslo 724883596, protože poslední soutěžní týden začíná už v pondělí.

0: Ladíte hit Rádio Faktor a tohle byl skvělý hit Next Summer. Pomalu, ale jistě se blížíme k celý hodině, tak se spolu podíváme na nejčerstvější zprávy, který už teď dotahuje k dokonalosti naše Barča. Do té doby ale do éteru poletí další letní hity. Těšit se můžete na Ford Kos a hit Stand By Me. Dáme si i Tones and I s hitem Dance Monkey, anebo taky Xindl X s hitem Dovolená. To všechno už za malou chvíli v éteru hit Rádia Faktor, tak 100% zůstaňte s náma.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Zapomeň na všední mumraj, Bantaj. Naplň své touhy po okraj, Bantaj. Buď silný jako samuraj, Bantaj.
6: Vyhlášené thajské masáže Bantaj. Poukaz na thajskou masáž. To nejlepší poděkování pro učitele vašich dětí. Informace na ban-thai.cz. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
7: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
8: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče. Co si koupíš?
9: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice.
10: Já tam chci taky.
11: A kam?
10: Přece na zoohrádky a dětský den do Zoo Dvorec. V neděli 28. června od 11. A víš co? Můžem vyhrát vstupenku pro 4 osoby zdarma. O jednu se soutěží na Instagramu Zoo Dvorec a o druhou na Facebooku Zoologická zahrada Dvorec u Borovan oficiální stránky.
12: Hit Radio Faktor.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
2: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Bára Purkartová. Krásné sobotní odpoledne. Jihočeské kempy letos doufají v dobré počasí. Loňské letní prázdniny se totiž moc nevyvedly. V červenci, který je vodácky nejvytíženějším měsícem, hodně pršelo. A tak bylo lidí málo a tržby nízké. V korytech řek je aktuálně vody málo. Nedávné srážky pomohly jen minimálně. Vimperk chystá projekt stavby nové multifunkční haly. Stát by měla na zahradě základní školy TG Masaryka a nabídne zázemí nejen pro sportovní, ale také pro kulturní akce. Město zvažovalo i výstavbu kulturního domu, která by ale byla velmi nákladná. Proto se rozhodlo pro vybudování multifunkční haly. Za letošní letní dovolenou dáme v průměru 630 tisíc korun, asi o 2 tisíce korun více než loni. Vyplývá to z aktuálního průzkumu, kterého se účastnili lidé z 26 zemí. Více než polovina českých respondentů chce strávit dovolenou s rodinou u moře v Itálii nebo v Chorvatsku.
5: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
6: Faktoráci, dnešní počasí připomíná tak trochu papiňák. Horko, dusno a k tomu se postupně začínají tvořit bouřkový mraky. Teploty dnes v našem kraji vystoupají až ke 34 stupňům a místy se během

0: odpoledne mohou objevit přehánky nebo bouřky. Jestli teda plánujete posezení na zahradě, možná bude dobrý občas mrknout i na oblohu a nejen na grill.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: Krásnou sobotu, máme pár minut po 15. hodině, já jsem Dani Formánková a tohle je Summer Party na Hit Radio Faktor. Do éteru právě teď k vám letí Ricky Martin a jeho Livin' La Vida Loca.

Pár minut po 15. hodině vyladíte Hit Radio Faktor a tohle byl Cyril s hitem Strumbling In. A já mám jednu zajímavost ze světa vztahu. Na sociálních sítích teď hodně rezonuje průzkum, podle kterého by téměř 79% žen chtělo partnera vysokého alespoň 183 cm. Odborníci ale zároveň připomínají, že výška rozhodně není všechno a při výběru partnera hraje roli mnohem víc věcí než jen metr a krejčovský metr. A pokud vás zajímá třeba česká hudební scéna, tak by podle tohoto měřítka prošli třeba Mikolas Josef se svými 188 cm anebo Ben Kristoval, který měří 184 cm. Já jsem vedle Bena stála a musím říct, že s mýma 160 cm jsem se cítila tak jak trošku jako Liliput. Jdeme radši na další hity, do éteru totiž letí Pink a její hit Just Like a Pill.

0: Na Hit Rádiu Faktor dohrála skvělá spolupráce Rose a Bruna Mars hit A Paté. Tahle pecka se po vydání stala obrovským hitem po celém světě a během krátké doby nazbírala stovky milionů přehrání. Bruno Mars navíc patří mezi nejúspěšnější interprety současnosti a za svou kariéru získal už hned několik cen Grammy. Za malou chvíli si dáme další hity v éteru, uslyšíte třeba hit Don't Stop, následovat bude hit Feel Alive a dáme si taky Life is Life od DJ Etsyho. Tak určitě zůstaňte s náma, faktoráci.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Koupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas, počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
11: Zavratné megaslevy!
12: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
1: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Na Hitrádiu Faktor dohrál hit Don't Stop, I Wanna Know a teď jedna novinka z Česka, Faktoráci. Rozjela se totiž petice za zavedení takzvaného menstruačního volna. Její autoři upozorňují na to, že některé ženy během prvních dnů menstruace trpí silnými bolestmi, migrénami nebo nevolnostmi a chtějí otevřít debatu o tom, jestli by podobná možnost neměla být součástí českého pracovního práva. A jestli můžu říct názor za sebe, tak mně to jako špatný nápad nepřijde. Já věřím, že spousta žen by takovou možnost určitě přivítala, protože některé dny bývají opravdu, ale opravdu náročný. Samozřejmě je otázkou, jak by to případně fungovalo v praxi. No, teď už necháme politiku a petice stranou, protože do éteru letí Ego a Robert Burian a jejich hit Žijeme len raz.

0: Na Hitrádiu Faktor právě dohrála Zara Larsson a já mám jednu zajímavost ze světa technologií. Podle psychologů si totiž stále více dospívajících chlapců vytváří romantický vztahy s umělou inteligencí místo skutečných partnerek. AI je totiž vždycky online, nikdy se neurazí a prakticky se s váma nepohádá. Jenže odborníci zároveň upozorňují, že právě to může mladým lidem stížit budování skutečných vztahů a sociálních dovedností v reálném životě. Takže za mě ChatGPT na pokec klidně ano, ale na rande bych pořád radši vzala skutečného člověka. Za malou chvíli se podíváme na nejčerstvější zprávy, ale ještě předtím si dáme hity. Těšit se můžete třeba na Boba Sinclaira, anebo taky Teddyho Swimse, tak zůstaňte s náma.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
2: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
6: Senkor.
7: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.
8: Are we ready for this?

0: Kavárna Krosscafé na Lanově třídě v Českých Budějovicích. Káva z vlastní pražírny, domácí dorty, snídaňová a obědová menu. Krosscafé pro lepší den.
1: Housebrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Kdo šetří, má za tři.
5: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: Je 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Mimořádně pestré bude letošní léto v Českých Budějovicích. Nabídne přes 400 nejrůznějších akcí, jako jsou komentované prohlídky, letní kino, koncerty a taky hudební a divadelní vystoupení. Navíc, jak město uvedlo, všechny akce, které bude samo pořádat, budou mít vstup zdarma. Kamenný most v Písku se proměnil na písečnou promenádu. Speciální akce na našem vůbec nejstarším dochovaném kamenném mostě probíhá až do neděle. Organizátoři akce na mostě vytvořili zhruba 1,5 metru široký pás písku, po kterém se mohou lidé projít úplně na boso. Digitalizace usnadňuje stále více běžných záležitostí. Třeba o nový průkaz pojištěnce dnes můžeme požádat i online bez návštěvy pobočky. Jakým způsobem, vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
11: Ztrátu, poškození nebo odcizení modré kartičky, neboli takzvaného průkazu pojištěnce, je třeba oznámit své zdravotní pojišťovně. Nový průkaz vám v případě VZP vystaví bezplatně zhruba do 3 týdnů. Než vám bude doručen, můžete si na pobočce požádat o vystavení dočasného papírového průkazu.
10: Člověk se může i u lékaře prokázat přes aplikaci Moje VZP. No a závěrem ještě hokej. Fanoušci českobudějovického Motoru mohou rozhodnout o budoucí podobě nových dresů. Ve hře jsou dvě varianty, světle a tmavě modrá. Prohlédnout

0: si je můžete na oficiálním webu hokejového klubu, kde zároveň probíhá i hlasování.
1: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
2: Je krátce po čtvrtý hodině a dnešní sobota ukazuje svůj nejteplejší tvář. V jižních Čechách se teploty pohybují přes 30 a místy se mohou přidat přehánky nebo bouřky. Dobrou zprávou je, že později večer by měly srážky postupně ustávat a obloha se začne znovu protrhávat. A malej pohled na zítřek? Čeká nás převážně polojasná neděle, ráno se mohou objevit ojediněle mlhy a odpolední teploty se budou držet mezi 30 až 34 stupni Celsia. No, léto si rozhodně volno nebere.
3: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
2: Krásnou sobotu, máme 16 hodin, ladíte Hit Radio Faktor, já jsem Dani Formánková, no a v éteru vám letí Summer Party na plný obrátky. Já vám do éteru právě teď posílám Luise Fonsiho.
4: Aye.

Na Hitrádiu Faktor pár minut po 16. hodině dohrál Rasputin a od jedné legendy se přesuneme k hudebníkovi, o kterým je v posledních dnech hodně velká řeč a nejen na internetu. Mluvím aktuálně o Oliver Tree, který minulý týden tragicky zemřel při nehodě vrtulníku v Brazílii a bylo mu pouhých 32 let. Fanoušci totiž teď sdílí jedno z jeho posledních vyjádření, ve kterém řekl, že svůj majetek nechce odkázat rodině, ale začínajícím umělcům. Právě pro jejich podporu založil nadaci, která má pomáhat lidem a plnit si umělecký sny. Za mě velký palec nahoru. Myslím si, že jestli tohle to opravdu tak dopadne, tak stoprocentně se objeví na scéně spousty, ale spousty dalších mladých talentů. Teď už do éteru ale letí Shaggy in the Summertime na Hitrádiu Faktor.

0: Ladíte Hit Radio Faktor a tohle byl Mark Smith s hitem Nice to Meet You. A teď jedna londýnská historka, která asi zamrazí nejednoho rodiče. V Londýně totiž tříletá holčička využila chvilky bez dozoru, vzala do ruky nůžky, vzala do ruky bankovky, no a bankovky proměnila v konfety. Jenže tyhle konfety měly hodnotu skoro 38 tisíc korun. Tatínek prý nejdřív nevěděl, jestli se smát nebo brečet, nakonec ale příběh dopadl dobře a banka rodině peníze po doložení celé situace proplatila. Takže happy endy, prosím pěkně, ještě pořád existují, a to i pro rozstříhaný bankovky. My za malou chvíli do éteru pošleme další hity. Těšit se můžete na Poetiku, taky Roxette a nebo Taylor Swift.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj.
4: Vyhlášené thajské masáže Bantai. Poukaz na thajskou masáž. To nejlepší poděkování pro učitele vašich dětí. Informace na ban-thai.cz. Poznej, jak vypadá ráj. Bantai.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: vám.
1: Pohodový odpoledne ze studia Hit Rádia Faktor. Tohle byla skvělá poetika s hitem Blízko. A teď jedna zajímavost ze světa sociálních sítí. V Česku má prý sociální sítě kolem 95% teenagerů, zatímco v Anglii se chystají pravidla, které by dětem do 16 let výrazně omezila přístup k některým sociálním sítím, chatbotům anebo živým přenosům. Jo, to téma, který rozděluje rodiče i odborníky. Na jednu stranu ochrana dětí, na druhou stranu svět, ve kterém dnes mladí lidé běžně vyrůstají, takže já jsem zvědavá, jestli se třeba podobná debata časem rozjede i u nás. Teď už ale do éteru letí hit Pepas. No my...

0: Saturday Night na Hitrádiu Faktor a než si dáme další muziku, máme tu jeden milej důvod k oslavě. Dnes totiž slaví svátek všechny květy a není jich zrovna málo. V České republice žije přibližně 7600 žen se jménem Květa, takže pokud nějakou květu znáte, nezapomeňte ji popřát. No a za mě samozřejmě všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody a důvodu k úsměvu všem dnešním oslavenkyním. Za malou chvíli budou v éteru další hity, tak určitě zůstaňte s náma, těšit se můžete třeba na Cyndi Lauper a její legendární hit Girls Just Wanna Have Fun. Hit
1: s Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
3: Casalova Pilato je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
4: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
3: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz
5: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Faktor.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
7: Matracezahubičku.cz.
8: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
5: Máme 17 hodin, příjemné sobotní odpoledne, u zpráv přeje Bára Purkartová. Cestování veřejnou dopravou u nás v Jihočeském kraji bude výhodnější. Jak už od nás víte, od července začne platit nový integrovaný dopravní systém, pro který bude platit jednoduché pravidlo. Čím delší předplatné si pořídíme, tím výhodněji nás vyjde jedna cesta. Elektrická energie na jihu Čech povede pod zemí. Jeden z dodavatelů totiž ukládá kabely nově takzvaným pluhováním, které je rychlejší a prý zároveň i šetrnější k životnímu prostředí. Tuto metodu použili například na Česko-Krumlovsku v místech, kde bývají při bouřkách častější výpadky proudu. Češi i letos chtějí na dovolenou k moři. Velký zájem je hlavně o last minute zájezdy. Poptávka meziročně vzrostla o 11%. Jaké jsou nejoblíbenější destinace, říká Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří.
6: Mezi nejprodávanější zahraniční destinace letošního léta patří především tradiční středomořské státy, jako je Řecko, Itálie nebo Španělsko. Klienti zároveň stále častěji požadují flexibilnější podmínky rezervací a storna.
5: Češi také při výběru destinace stále více zohledňují bezpečnost, dopravní dostupnost a kvalitu služeb. Řecko vyrazilo do boje proti zdražování. Vláda rozjela nový portál, který srovnává ceny potravin a zboží denní potřeby. Uživatelé navíc mohou produkty porovnávat i s cenami v jiných zemích. Služba je k dispozici i jako aplikace a skener čárových kódů.
7: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
8: Faktoráci, pokud jste dnešek trávili venku, tak jste určitě poznali, že léto jede na plný výkon. Dnešek přináší horko, dusno a místy i bouřky, ale večer by mělo být počasí zase klidnější. A co nás čeká zítra? Neděle nabídne podobný scénář. Zpočátku jasno až polojasno, během dne bude přibývat oblačnosti a místy se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty ale zůstanou vysoko mezi 30 a 34 stupni, takže větráky, bazény a studený nápoje budou mít zítra plný ruce práce.
3: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
8: Krásný podvečer, faktoráci, ladíte Hit Radio Faktor, já jsem Dani Formánková a tohle je Summer Party. No a co by to bylo za Summer Party, kdyby jsme si nedali třeba jednu noc na Ibize? Ta letí do éteru.

0: Máme pár minut po 17. hodině, vyladíte Hit Radio Faktor a tohle byl hit s názvem Season in the Sun. V Písku si nenechte ujít poslední den výstavy expozice 33 v Prácheňském muzeu, kterou navíc doplní komentovaná prohlídka přímo s kurátorem a autorem části expozice. Rodiny s dětmi mohou zamířit do Libniče, kde se chystá vesnický dětský den a den otců. Čeká vás bublinová diskotéka, soutěže malování na obličej i speciální tatínkovská výzva. A pokud máte doma malé kovboje nebo kovbojky, tak na Dobrý vodě u Českých Budějovic připravili westernový konec školy. Těšit se můžete na jízdy na koních, indiány, kovbojský soutěže a spoustu dalších atrakcí. Tak ať už vyrazíte za kulturou, za zábavou nebo za dobrodružstvím, užijte si krásný víkend, Faktoráci.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Ladíte Hit Radio Faktor a tohle byla Olivia Rodrigo a její hit Drop Dead. A teď jedna sportovní zajímavost. Japonská fotbalová reprezentace se po mistrovství světa znovu stala hitem internetu. Tentokrát ale ne kvůli výsledku na hřišti, ale kvůli tomu, jak po sobě zanechali šatnu. Hráči po zápase všechno uklidili, poskládali ručníky a zanechali po sobě naprostý pořádek. A víte co? Tohle mě vůbec nepřekvapuje. Kamarádi, kteří byli v Japonsku, mi říkali, že je to snad jedna z nejčistších zemí na světě, že tam lidi berou ohled na ostatní jako naprostou samozřejmost a pořádek je tam součástí každodenního života. Takže za mě si Japonci za tohleto rozhodně zaslouží respekt a palec nahoru. Za malou chvíli v éteru uslyšíte další hity, těšit se můžete třeba na Daxos a hit Barbra Streisand. Tak zůstaňte s náma.
1: Koberce Tábor Měšice.
2: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
1: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
2: Dále kusové koberce i PVC.
1: Bytové doplňky, nábytek
2: a matrace pro váš zdravý spánek.
1: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
3: Housebrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Xindl X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ladíte Hitrádio Faktor a tohle byl skvělý Dan Barta s hitem On My Head. A teď jedna zajímavost, která by mohla potěšit nejednoho ženatýho muže. Podle výzkumu totiž muži, kteří mají vzdělanější a inteligentní partnerky, dosahují ve vyšším věku lepších výsledků v kognitivních funkcích. A taky v mentální schopnosti se jim zhoršují mnohem, ale mnohem pomaleji. Vědci si myslí, že zatím mohou být podnětnější rozhovory, taky společné řešení problémů nebo třeba i zdravější životní styl. Takže pánové, jestli vám doma někdo občas říká co a jak, možná vám tím vlastně pomáhá udržovat mozek v kondici. Já pevně doufám, že můj manžel teďka taky poslouchá a pochopí, že mu vlastně jenom pomáhám zlepšovat ty jeho kognitivní funkce. Necháme toho, jdeme k dalším hitům. Tohle je hit s názvem Wonderland.

0: Ladíte Hit Radio Faktor a tohle byl Jason Derulo s hitem Want to Want Me. Faktoráci, blíží se 18. hodina a tím pádem se s váma opět budu muset rozloučit. Bohužel, ale je tomu tak. Nebojte se nic, do 18. hodiny posílám další summer hity. Těšit se můžete třeba na Alvara Solera s hitem Sofia, dáme si i Rihannu Where Have You Been, anebo třeba i Robina Cooka s hitem Comanchero. Tak určitě zůstaňte s náma, užijte si zbytek víkendu minimálně s Faktorem a se Summer Party. No a brzy zase naslyšenou. Tak čau, ahoj.
1: Víte, že většina žen a dívek si vybírá špatnou velikost podprsenky? Moda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet. Každá prsa správně oblečeme. Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Moda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
2: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
3: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče. Co si koupíš?
4: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
5: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlennou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
6: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
7: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý Český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas. Počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No.

0: CZ. Hit Radio.
1: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Povinně elektronicky by měli lékaři vést zdravotnickou dokumentaci od roku 2029. Dříve by měly být povinné e-žádanky. Od července 2027 na zobrazovací vyšetření, rehabilitace a konzília. O půl roku později na laboratorní vyšetření. Termíny jsou součástí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Osoby samostatně výdělečně činné letos zaplatí na sociálním pojištění méně. Důvodem je snížení minimálních záloh, které se promítá i do paušální daně. Jak to mají ti, kteří ji platí, vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
2: Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 korun. A novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července. Ke snížení paušální zálohy dochází zpětně za období od 1. ledna do 30. června.
1: Poplatníkům tak vznikne přeplatek ve výši 4 932 korun. O tuto částku si můžou snížit paušální zálohu splatnou letos v červenci. Irán oznámil, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen kvůli izraelským útokům v Libanonu a kvůli zlé vůli Spojených států. Teherán rovněž uvedl, že pokud bude izraelská agrese pokračovat, podnikne další kroky. Americký viceprezident J.D. Vance řekl, že o uzavření úžiny nejsou důkazy. A nakonec ještě počasí. Zítra bude nejčastěji jasno nebo polojasno. Během dne se může občas objevit větší oblačnost s přehánkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 32 stupňů, na horách kolem 25. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
3: Zařizujete nový domov nebo rekonstruujete? Ivet Design. Návrhy interiérů včetně realizace. Více na www.ivet-design.cz.
0: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.

0: kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj.
0: Vyhlášené thajské masáže Bantaj. Poukaz na thajskou masáž. To nejlepší poděkování pro učitele vašich dětí. Informace na ban-thai.cz. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.

0: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
1: Pozor si dávejte v ulici Zámek v protivíně.
0: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
7: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
0: Hit Radio.
8: I didn't hear.

0: tu najdu přesně, co potřebuji.
1: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
0: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
2: Prior je tady totiž pro vás.
3: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
1: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlenou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. FCC-group.jobs.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Všude dobře? Domo nejlíp! Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Hit Radio.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Hit Radio Faktor.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
10: Natopení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
11: Kasalova Pilato je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
12: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
11: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
13: Hi, this is Madonna.
14: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš na

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkuvhradek.eu.
4: Hit

mundo avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.

0: Fakty. Hit Radio Faktor.
1: Can't touch this.